Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýrádia.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Spread your vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: a my ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Free Radio. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý a taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Free Radio 100.

Hey Brother, Avicii, Dante Minsky. 6 hodin 56 minut. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky. Pondělí s datem 10. srpna. Roman s vámi na 107 FM až do 11. hodiny dopolední. Startujeme skvělou muzikou, tohle nový Morandy. Tady bude taky Becky Hill. A nebo Aqua, zpátečka z roku 1997. Krásné ranko, venku příjemně, jakých 17 stupňů to ukazovalo. Odpolední maximální teploty, na ty se koukneme, ale mělo by se dopohybovat opět vysoko, 34 až 36.

0: Shakira. Třináct a půl minuty po 7. hodině a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví? Tak přátelé, mám tady krásný jméno Vavřinec. Vše nejlepší všem Vavřincům v republice 197, v Brně nějakých 11, tak všechno nejlepší. Posíláme pozdravy a jdeme mrknout i na kalendárium.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Co zajímavého přináší dnešní den, 10. srpen. Koukneme do minulosti, například do roku 1292. Král Václav II. Založil na Zbraslavi klášter z cisterciáků. Roku 1665 proběhlo vysvěcení dokončené kaple Božího hrobu ve Slaném a roku 1903 při požáru pařížského metra se udusilo celkem 84 lidí. Roku 2009 při výbuchu plynu v dole Handlová na Slovensku zahynulo 11 záchranářů a 9 horníků. Pojďme raději na příjemné věci. Dneska slaví narozeniny fotbalista Karel Kula, taky lední hokejista Michal Podolka, Andrea Hlaváčková, tenistka nebo španělský herec Antonio Banderas. Gratulujem. Becky Hill před námi, John Newman, Gareth Emery a taky, pozor, Aqua My Oh My.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si...

0: Oh my, Aqua, 7.30. Čas na zprávy, přichází Katka, prozradí, co je nového za chvilku. Omekneme, jak to vypadá v Brně aktuálně s dopravou a koukneme taky na počasí.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. I přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Výrské přehrady. Zatímco loni byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Český Hydrometeorologický ústav mírně rozšířil svá předchozí upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici jej operovali. Informovala o tom slovenská média. Útok se odehrál v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec vylepšil svá 2 letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnici omrknout aktuální dopravní situace, jak to vypadá v Brně. Vidím, že v Brně Žarošická ulice, je to za odbočkou z Jedovnické směrem na Královo pole, jsou tady hasiči a policie u požáru osobního auta. Velmi opatrně doporučuji. Na Blanensku mezi Voděrady a Krhovem tady bourala motorka. Dávejte pozor. Ještě vidím další problém. Kdo jede do Voděrad po silnici třetí třídy směrem od Drnovic, blokuje provoz nehoda. A to by mělo, myslím, souviset dohromady s tou motorkou, tak na to dávejte pozor. Ještě vidím Botanická a Sokolská, probíhají tady práce na komunikaci. Komunikace od 31. srpna nebo od 31. uzavřena, tak na to dávejte pozor. A ještě se koukneme, jak vypadá provoz v centru města Brna. Aktuálně už máme nahlášený hustý provoz na Zvonařce i na Dornichu, taky na Vídeňské ulici, kdo jede směrem na Mendlovo náměstí, tak tady se obrňte trpělivostí. Samozřejmě i dálnice D1 aktuálně kolem Brna od Rosic, tady máme nahlášenou kolonu kamionů v pravém pruhu, tak velmi opatrně. Kdyby cokoliv od vás, tak se nám ozvěte, my to rozhlásíme dál.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, no krásně dneska teploty. Odpolední maxima 34 až 36 stupňů. Aktuální teplota v centru právě teď kolem 20. Zítra v úterý teploty kolem 28 až 32 stupňů.

0: Black Eyed Peas a Rytmo 7.40. Radio, co nového v Brně? Přátelé, ve středu bude něco. Velká podívaná. Ano, ve středu 12. srpna večer bude z Brna pozorovatelné částečné zatmění slunce. Astronomové doporučují najít vyvýšené místo s výhledem na západ a použít ochranné brýle. Výjimečný nebeský úkaz bude k vidění v Brně ve středu 12. srpna v podvečerních hodinách, a to zatmění slunce. Na území České republiky bude částečné, jako úplné podle ředitele brněnské hvězdárny Jiřího Duška by mohlo být pozorovatelné ze severního Španělska. Kdy se na to nachystat? Tak rozhodně 12. srpna okolo 7. hodiny a 20. minuty večer. Tak koukejte, hlavně použijte nějaký ty ochranný sklíčka nebo na sluneční brýle, ať vám to něco neudlá se zrakem. Ale bude to hezká podívaná. Klingande u nás, hezká podívaná formou muziky, taky Tiesto, Gabry Ponte, bude tu Pink, anebo Captain Hollywood.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Free Radio 107

0: More and More, Captain Hollywood, 7 hodin 57 a půl minutky, aktuální čas. Pojďme mrknout, kam vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit? Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
0: No rewind, tohle je Skútra. Hrát bude taky Neptonika. A nebo Korona, Rhythm of the Night. Za 2 minutky 8. Roman s vámi. A za chvilku koukneme opět co nového v Brně a mrkneme i na čerstvé kino novinky s Jančou.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tectonika, Umbrella Coming Home. Máme 5,5 minuty po 8, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jak to vypadá aktuálně? Vidím Žabovřeská ulice za odbočkou, pardon, Žarošická, ne Žabovřeská. Žarošická za odbočkou z Jirovnické směrem na Královo pole jsou tady hasiči u požáru osobního auta. Ještě se jdeme kouknout na hustotu provozu, jak to vypadá aktuálně u Holubic. Dávejte pozor, tady máme ve směru na Brno od Vyškova nahlášenou kolonu. Další kolona na D2, taky kdo jede od Modřic, aktuálně od exitu 7, dá se říct od motokár, tady vidím kolonu. Ta kolona je spíš opačným směrem, takže od Chrlic směrem na Modřice. Takže tady se obrňte trpělivostí. Je to kvůli zasekané dálnici D2 po nájezd na D1. Samozřejmě v tom místě toho 196. kilometru taky očekávejte kolony, kdo jede aktuálně ve směru na Prahu. V centru města Brna se koukám, jak jsem říkal, zmiňoval jsem Jihlavská, Vídeňská, aktuálně postojíte i na Zvonařce, na Dornichu, taky kolem Moravského náměstí na Kolišti postojíte. Ranní dopravní špička dává o sobě vidět, není to taková katastrofa, stále bychom to mohli nazvat prázdninovým provozem, ale husto je. Kde by cokoliv od vás, tak se nám ozvěte, buď přes naši apku, anebo telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota venku 21 stupňů, odpoledne zase pařáček 34 až 36. A přátelé, celý tento týden jasná obloha a sluníčko. Teploty se budou od zítřka pohybovat kolem 28 až 30 stupňů Celsia.

0: Regret, Call on Me. 13 minut po 8. Přátelé, vemte si do ruky teďka svůj řidičský průkaz a mrkněte na datum platnosti. Možná tato zpráva bude o vás.
1: Radio, co je nového?
0: Do konce tohoto roku skončí v Česku platnost přes 284 tisícům řidičům řidičský průkaz. Ano. Výměna se týká hlavně lidí nad 61 let a největší počet je ve Středočeském kraji. Zájemci si mohou zažádat o nový přes internet a vyzvednout si ho buď na příslušném nejbližším úřadě. Možné je i zaslání do výdejního boxu. Ministerstvo dopravy eviduje celkem 284 406 řidičáků, kterým koncem letošního roku skončí platnost. Nejvíce 41 tisíc je jich ve Středočeském kraji, 31 tisíc v Praze a v Brně, naopak v Karlovarském kraji jenom 7500. Tak, dávejte na to pozor, přátelé, ať nejezdíte s propadlým řidičákem, vemte si ho do ruky a mrkněte, jestli zrovna do této skupinky nepatříte. Ať to máte všechno bez starosti a hlavně, ať to pak nehoníte na poslední chvíli. Scooter, před námi Sigala, hrát bude taky Tajný anebo Korona.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Ale je korona, Rhythm of the Night, 8 hodin 29 minut. Dobré ranko, frýčkaři a frýčkařky. A nadešel čas opět mrknout se na zprávy, co je nového. Je tady Katka, prozradí nám čerstvé bleskovky, za chvilku doprava, kterou mimo jiné děláte i vy na telefonu 608 37 27 07 a nebo přes naší aplikaci. Tam na pár kliků můžete poslat hlasovku sem k nám přímo do studia. Jdeme na zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. V centru Brna se v sobotu v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zaspívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody byla součástí festivalu Maraton hudby. Cílem bylo vytvořit nestandardní zážitek v centru města, setřít hranice mezi tím, jak je kdo starý a z jaké je sociální skupiny. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Lesní požár, který vypukl v Andaluzii na jihu Španělska, se dosud rozšířil na zhruba 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP, podle níž ale ne všechny zasažené plochy zhořely. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účastních bojovat 4 čeští reprezentanti. A ještě doplním, že fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A my se jdeme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde máme nahlášené komplikace, přátelé. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak nás kontaktujte. Koukám, v centru města Brna žádné bouračky nahlášené nemáme, máme akorát hustý provoz. Od exitu 3 od Chrlic tady vidím kolonu po dálnici D2 až k nájezdu na D1 na 196. Stejně tak vypadá i kolona od exitu 201 Brno Slatina, kdo jede ve směru na Prahu, tak tady se obrňte trpělivostí. V centru města Brna taky husto, koukám ještě u Holubic, máme nahlášenou drobnou kolonu, mrkneme i na Lipůvku, tady zatím to vypadá, že je to v cajku, projíždíme bez komplikací. V Kuřimi drobné zdržení a jdeme se podívat ještě na bouračky. Vidím Žarovšická stále za odbočkou z Jirovnické směrem na Královo pole, jsou hasiči u požáru osobního auta. Buďte velmi opatrní a kdyby cokoliv, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly dnes vyšplhat na 34 až 36 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme 22.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: I Know.
1: Ten Adamant Lakalit. All I Know. Redfoo za chvilku, Afrojack. No a my jdeme mrknout na čerstvé kino novinky. Janča Hubová nachystaná a připravila pro vás tipy, na co doporučujeme vyrazit do kina.
2: Free Radio. Novinky v kinech.
3: Romantická komedie Americký sen. V Amián tráví Jeremy dny za pultem videopučovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen. Právě teď v kinech.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Častěji už tam budem?
7: Přestaň! Štěj mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Charlie Coolio, Gangsta's Paradise, rok 1995, krátce před devátou, přesně 8.53, dobré ještě ranko, do deváté ranko, po deváté už to bude dopoledne. Otonous, Alessandra a za chvilku čerstvé krimi zprávy, po deváté hodině vás budeme informovat o všem tady u nás na Free Radio, co řešili strážníci nebo státní policisté. Nebo další nová muzika, tohle je Jane, hrát bude i Salvatore Mancuso. Ricochet, no a zahraje i Crew 7 Eye of the Tiger. Vavřincům všechno nejlepší. Dneska slaví Vavřinec, tak pokud ve vašem okolí nějakého máte, nezapomeňte popřát.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Woman.
1: Pretty Woman. Ale Aztek Pitbull a Gabri. 9:03 aktuálně. Pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Vidím tady komplikaci na D1 221. kilometr. Je to směrem z Brna na Vyškov. Stojí tady porouchané auto. Dále pak na D1 194. kilometr. Je to u Brna směrem na Vyškov. Od Prahy došlo tady k nehodě dvou kamionů. Počítejte s tvořící se kolonou. No a ještě jdeme kouknout na tu Žarošickou. Tady probíhá ještě stále došetřování dopravní nehody. Je to Žarošická odbočka z Jirovnické směrem na Královo pole. Hasiči tady byli u požáru osobního auta. Buďte opatrní, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci, ještě se stále obrňte trpělivostí. Koukám, Vídeňská aktuálně, máme tady nahlášenou kolonu, kdo jede od Brna směrem na Rajhrad, tak tady máme až k Modřicím nahlášenou kolonu a na D2 kolona od Krlic. Šťastnou cestu!
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Se nám tam trošku mírně zatáhlo, teplota 23 stupňů, ale odpoledne budou tropy. Maxima 34 až 36.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio.
1: Tvý rádio.
0: Tvý rádio. 107 FM.
2: A my frčíme dál. 12 minutek po deváté. Přátelé, sliboval jsem krimi zprávy. Pojďme se podívat nejprve, jak bývá ve zvyku za strážníky Městské policie Brno. Dneska čeká na horké lince Jakub Ghanem.
0: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
3: Dobré pondělní dopoledne posluchačům i do studia Free Radio. Návštěvník Vavřineckých hodů, které se o víkendu konaly v brněnském Komíně, dostal v neděli před 1 hodinou ráno na ruce pouta. Hlídka městské policie k němu běžela po oznámení, že v ulici Pastviny dělá velký rozruch. V pouzejícího se čtyřicátníka držel na zemi hasič, strážníci proto podezřelého rychle dostali pod kontrolu a spoutali. Byl ale očividně silně opilý a nedokázal se ovládnout. Od svědků se strážníci dozvěděli, že o chvíli dřív údajně obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyprovokovat potyčku. Kvůli opilosti navíc zavrávoral a udeřil se do hlavy. Strážníci tedy přivolali zdravotníky a ti ho ošetřili a odvezli do nemocnice. Případ hlídka předala do správního řízení pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu hrozí pokuta do 20 000 korun. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech.

0: Za námi Jane, 19,5 minuty po 9. hodině. Další krimi zprávy jsou před námi. Pojďme se podívat i za brněnskými kriminalisty. Další horká linka je tady.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré ráno všem posluchačům. Léto je v plném proudu a s ním je spojená široká škála sportovních aktivit, výletů i dovolených. Dnes nás opět čekají teploty přesahující 30 stupňů a proto je důležité dbát na dostatečný pitný režim. Pozor však na alkohol, který rozhodně není dobrým společníkem, například při koupání nebo plavání. V sobotu kolem 8 hodiny večerní přijali policisté žádost o součinnost od vodní záchranné služby. Záchranáři v pasohlávkách byli vysláni k případu ženy, která si šla údajně zaplavat, přestože nebyla v dobré kondici a předtím požila větší množství alkoholu. Ženu se podařilo dostat z vody na břeh v pořádku. Policisté následně ověřili její totožnost a provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu. Tento příběh naštěstí skončil dobře. Policisté však upozorňují, že alkohol dokáže být velmi zrádný a v kombinaci s vodou může mít i tragické následky. Proto myslete vždy na svoji bezpečnost. Přeji hezký den a naslyšenou příště.

0: Trio 7, Eye of the Tiger z roku 2006. Máme 9 hodin 29 a půl minutky. Pojďme na zprávy, za chvilku doprava a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké pondělí. V centru Brna se v sobotu v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zaspívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody byla součástí festivalu Maraton hudby. Cílem bylo vytvořit nestandardní zážitek v centru města, setřít hranice mezi tím, jak je kdo starý a z jaké je sociální skupiny. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Lesní požár, který vypukl v Andaluzii na jihu Španělska, se dosud rozšířil na zhruba 8000 hektarů. Uvedla to agentura AFP, podle níž ale ne všechny zasažené plochy zhořely. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. A ještě doplním, že fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový 3-bodový zisk stále čeká.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace, kde pak máme nahlášené komplikace sportovní směrem od Králova pole. Je to před sjezdem do Královopolského tunelu. Tady stojí v pravém pruhu nepojízdní osobák. Velmi opatrně. Na D2 kilometr 1,5 ve směru na Brno. Došlo tady v koloně ke střetu osobního auta s nákladňákem. Na dálnici D1 221,5 kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady je taky porouchaný auto a koukám se ještě na D1 194. Je to ve směru na Vyškov. Od Prahy došlo tady k nehodě dvou kamionů. Počítejte s kolonami. Ještě koukám, D2 aktuálně, počítejte taky se zdržením. A kdo jede aktuálně od exitu 3 Chrlice směrem na Modřice, tady je taky kolona nahlášená. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv zavolíte.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku 24 stupňů, odpoledne 34 až 36.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popoka tepeto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: 9 hodin 41 minut. Teď je tady drobná výzva na vás, na posluchače. Ať už máte naši aplikaci, a nebo třeba můžete napsat zprávu na e-mail studio@freeradio.cz. Pojďme vybrat společně, dneska to uděláme trošku jinak, startem nového pracovního týdne, pojďme vybrat nějaký tajemný film. Já se opět nechám inspirovat někým z vás. Pošlete mi tip, co bychom dneska měli hledat za tajemný film. Protože za pár minut se to blíží, máme ještě takových 15-20 minutek na to, než prozradíme první nápovědu, tak to je velká spousta času na to, abyste nám třeba přes apku napsali, co bychom dneska měli v tajemném filmu hledat za film. Dneska si výběr vyberu od vás. Tak pojďme do toho. Weekend, za chvilku Timmy Trumpet, Kuba Club a taky teď Lady Gaga, jdeme čarovat.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Kuba! Kuba Klop tady u nás na Free Radio 9 hodin 55 minut. Za chvilku tajemný film. Díky za vaše tipy, přátelé. Došla tady hromada vašich tipů na filmy, který budeme hledat. Já se tím jdu teďka probrat a vyberu jeden z nich. Samozřejmě potom zmíním dotyčného, teda pokud se podepsal. Nebo podepsala, tak uvidíme. Každopádně za chvilku tajemný film startuje, pár minutek po 10. dopolední vám prozradím první nápověru, kterou to odstartujeme, no a taky vás navnadím na to, co vlastně dneska v tajemném filmu budeme nadělovat. Tak, mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. A to se vyplatí. Něco dobrýho na zub. A douší k tomu Sigma, Professor Green, hrát bude Sweet Love No Cigaly. A dáme remix Monster Time of My Life. S vámi Román až do 11. Ještě hodinku, užívejte.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Robin Schulz, Sweet Goodbye. 5:30 jdeme na tajemný film. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, nechal jsem se inspirovat vámi. Díky za vaše tipy. Dneska budeme hledat seriál. Ano, mám tady pro vás rodinný, komediální, fantasy, dobrodružný, československý, západoněmecko-rakouský seriál. Taková specialitka dneska. Tenhle ten seriál se točil od roku 1971 po rok 1978. Legendární. Tohle je nápověda číslo 1. Za chvilku dáme další.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Lučenzo.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tajemný film. Tak, přátelé. Z toho seriálu vzniklo i několik filmů celovečerních. Vidím tady například v roce 1988 tady vidím film natočený. Roku 1979 tady byly dva. Další tady vidím roku 2020, to byla ale remaster nějaký. Každopádně my hledáme seriál. Ono se jmenuje skoro po každý tak nějak stejně. Ale teď vám prozradím, že tento seriál je rozdělen do 4 sérií. Na to, že se to točilo vlastně od roku 1971 až po rok 1978, tak se stihly natočit 4 série. Ta první série se točila roku 1971, natočeno bylo 6 epizod. Druhá série o rok později 7 epizod. Pak byla 3 roky pauza a roku 1975 se točila třetí sérka, kde se natočilo 13 epizod. A čtvrtá až o 2 roky později, 1977, 7 epizod. Celkem tedy hledáme seriál, který má 33 epizod. To je dostačující. Tak hledejte společně s námi, ať můžete vyhrát tajemný film.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

za námi Something New, Axel Ingrosso, o 10.20, tajemný film a nápověda číslo 3 je před námi. Tajemný film. Hledáme seriál, který je natočen podle knižní předlohy, přátelé, knižní předloha, ano. Natáčení probíhalo ve Špindlerově mlýně, v Bedřichově a po celé republice. Tady je vypsaných spousta míst, velká spousta. Taky se natáčelo v Prokopském údolí. Můžu vám prozradit, že byly propůjčeny i trosky letadla. Ano, v tomto jednom z dílů byly využity trosky letadla z havárie na ruzínském letišti. Jednalo se o TU-134A, které se 2. ledna roku 1977 srazilo s IL-18. Natáčelo se taky v mlékárně, tuším, v Olomouci někde. Natáčení probíhalo i v Praze a tak dále. Tak, stačí? Víte co, já vám ještě jako bonus řeknu, od koho je ta knižní předloha. Otta Hoffmann. Otta Hoffmann má na svědomí knížku. A podle té knihy byl natočen tenhle ten seriál. Klingande, Alok a Monsta. Za chvilku čerstvé zprávy a po zprávách poslední nápověda z tajemného filmu.

0: of My Life v ženském podání. Ano, tohle je hit od Monsta. Rok 2001. Máme 10 hodin, 31 minut. Pojďme na zprávy.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Na Nové radnici je k vidění výstava Světla Brna v proměnách času. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. Ve spolupráci s muzeji a sběrateli se podařilo shromáždit řadu ukázek historických svítidel a dalších exponátů. V křížové chodbě je výstava k vidění až do 28. září. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a s kvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Policie po nálezu uvedla, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a snaží se zjistit, jak dlouho u silnice leželo. V Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. Sprinterka Karolína Maňasová nemusí díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální doprava, kde máme nahlášené komplikace. Pozor si dávejte na nepojízdný osobák na D1 223. kilometr směrem na Ostravu. Na D2 kilometra půl ve směru na Brno. Došlo tady v koloně ke střetu osobního a nákladního vozidla, tak na to dávejte pozor. Ještě vidím nehodu dvou kamionů na D1 194. u Brna směrem na Vyškov, tak tady taky opatrně. A koukneme na kolony, měli jsme nahlášenou kolonu velkou na Vídeňské, ta už se nám rozjela aktuálně. Dávat pozor, doporučím, ale na D2 stále tady máme velkou kolonu od Olympie. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Tak je na čase pomaličku zapínat klimatizace. 27 stupňů aktuálně, odpolední maxima dnes 34 až 36.

0: uznáváte?
1: Velmi známá znělka. A mně bude stačit název toho seriálu. Přátelé,
2: tajemný film.
1: Můžeme volat 790 107 107. Kdo pak je tam? Dobrý den. Haló?
3: Čau, to je Jája.
1: Jája nebo Ája?
3: Jája.
1: To je prosím tě co za křes...
3: Jaroslav,
1: Jája, no krásný. Jájo, můžu ti říkat Jájo teda?
3: Jasně.
1: Jaký jsme prosím tě dneska hledali seriál?
3: Byl to Pan Tau.
1: Pan Tau, myslíš toho pána s tou buřinkou, jo?
3: Je to tak.
1: A já říkám, taky je to tak, já ti moc gratuluju. Voucher v hodnotě 300 korun na pizza bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně, máš tady u nás, jo?
3: Těším se na to.
1: Skvěle, dej si něco dobrýho a vydrž na telefonu, nepokládej. Moc gratuluju.
3: Díky, čau.
1: Přátelé, Pan Tau, hlavní roli Otto Šimánek a hrálo tady spoustu herců právě v tomto seriálu. To byl dnešní tajemný seriál. Zítra budeme pokračovat.
4: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status.

0: Freebox Free Radia.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Free Radio 107.

0: Always Will. Je tu Peťa, nazdar.
1: Nazdar.
0: Mrknout, kam se dá vyrazit, pak tady mám jednu parádní novinku.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
0: Jak často jezdí Peťa MHD? Teď jsme jeli, že spolu?
1: Teď docela často, ale je pravda, že jinak se vozím autem. No.
0: Dobře, teď jsme jeli v pátek do města, jeli jsme Šalinou, jeli jsme jedničkou, předtím autobusem, zastávky. Tak prosím tě, když jedeš, zastávka. Filkuková, Hudcová, Moravské náměstí, tamto a toto. Původ zastávek, proč jsou takto pojmenovány? Víš o téhle novince?
1: No já předpokládám, že to může být něco společného, tak jak jsou pojmenovány třeba ulice, že tam žil ten člověk, nebo na počest někoho.
0: Tak teď už to nemusíš tady jakože myslet si, ale teď se dozvíš opravdu od zdroje, od hlavního zdroje. Protože cestující v brněnské MHD se nově dozvědí, jak vznikly názvy jednotlivých zastávek. Muzeum města Brna ve spolupráci s dopravním podnikem spustilo projekt Zastávky kdo a proč. A už od 6. srpna to odstartovalo na té hlavní lince, a to je jednička, trasa. Tak si představ, jsou tady informační tabulky a jsou nad všemi zastávkami, jako je Malinovský náměstí. Tak přijdeš, vidíš tam Malinovský náměstí, naskenuješ si QR kód a tam zjistíš, proč se ta daná zastávka. To je parádní,
1: to je
0: co?
1: No,
0: tak přátelé, mrkejte po městě. Věřím tomu, že už ty informační tabulky tam jsou. Ten projekt byl spuštěn 6., takže už 4 dny by to mělo fungovat.
1: A to jsi mi řekl správně, protože ty o mě víš, že já mám tady tohleto hobby, abych vlastně vždycky zjišťovala, proč se co jak jmenuje. Takže mně se to bude určitě hodit. Tak já se na to těším, já se to budu skenovat.
0: Jenom, že ty si to vymýšlíš, ty názvy.
1: Já si to občas i vymýšlím, ano. No, ty to mám takové jako i rodinné hobby autem. Že přijedeme někam do nějaké obce, do nějaké vesničky, třeba Křídla, já říkám našemu synovi. Říkám, Luky, hele, tak tady vznikla Red Bull.
0: Dobrá lhářka.
1: A tak, no, mě to baví.
0: Tak jdeme na muziku. Baker má trený. Komu si Jira, komu si Bala, bude tu Gabry Ponte. A taky Paul van Dijk. Mějte se krásně, za minutku a půl je tady 11. Já se těším zítra v 7.
2: Free Radio 107 FM.

0: Sedma na Free Radio po 11. hodině s vámi v tuhle chvíli. Já, Peťa Hlávková, Vavřincové mají dneska svůj den, tak přejeme všechno nejlepší, pokud nějakého znáte. Třeba mu aspoň pošlete SMSku. Za chvíli nám startují celebritky, no a já vám prozradím, že Míša Mouerová prohrála bitvu o děti, tak víc o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: na Fee Radio.
1: Herečka Michaela Maurerová se po rozvodu s manželem roky soudně přela o jejich společné děti. No a když dvojčata došly do puberty, tak se rozhodly, že budou žít s otcem, což byl pro herečku velký šok. Od 12 let totiž mají právo děti v České republice se rozhodnout, se kterým z rodičů budou natrvalo žít. V otevřeném podcastu přiznala, že kdyby neměla ještě nejmladší dcerku se svým aktuálním partnerem, tak by to s ní prý nedopadlo dobře, až takový šok to pro ně byl. No tak snad se k sobě někdy zase najdou cestu, teď už Baker Matt a René na fríčku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Will van Dijk na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli už Martin Solvay z GTA. Také zazní i Fall 65. Nebo Eňa za chvíli zprávy.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohroženo. Zdroje v Březovském prameništi jsou ve stavu, kdyby nebylo možné zajistit dodávku jen z nich, a část vody proto Brno získává z Jirské přehrady. Češi neradi mění zaměstnání. Dokazuje to nejnovější průzkum. Nechtějí prý tolik riskovat a mají i strach z hledání nové práce. V jednom zaměstnání tak prý zůstáváme v průměru přes 11 let. Průměr v Evropě je přitom o rok nižší. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s jedním bodem 13.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jednička 223. kilometr ve směru na Ostravu. Tady dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Vypadá to na jedinou komplikaci na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 28 stupňů máme aktuálně venku, ještě by nám to během dneška mělo na 35 vystoupat. Co se týče zítřejšího dne, tak denní maxima by se měla pohybovat kolem 30 stupňů. Očekává se polojasná až jasná obloha. Potom celý týden, když se dívám výhledově, nás čeká krásné slunečné počasí s teplotami kolem 30 stupňů. Teď už slibovaná muzika.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradu.
1: Minulý týden v úterý byl na své zahradě surově zbyt baseballkou Jaromír Soukup. Zbýt ho měli dva maskovaní muži. Soukup, který údajně kvůli následkům zranění dokonce podstoupil i operaci, už předem naznačil, že vydá prohlášení, protože si myslí, že ví, kdo ho napadl. Na sítích se okamžitě vyrojily spekulace o tom, zda si to zasloužil, anebo ne. No, myslím, že vše se dá řešit a násilí by tím řešením opravdu být nemělo. Tak snad se brzy dá dokupy, teď už další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: DJ na Fríčku krátce před 12. hodinou a my jdeme na další muziku. A už za chvíli zamíříme za Katy Perry. Čeká nás i pohodová muzika, o kterou se postarají Felixia na Kaskáda. A zaspívá i Dermot Kennedy.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

0: Evropa Charlie XCX na Free Radio po 12. Jak to vypadá s prvním stálým radarem v Brně na Kněžičské, kdy se spustí? Tak my to víme a povíme za chvíli, teď už ale Swedish House Mafia.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: spuštění prvního pravidelného úsekového měření rychlosti v Brně se odkládá. V Kněžské ulici mělo zařízení fungovat už tohle léto, nyní se ale počítá se zahájením během tohoto podzimu. Finální rychlostní limit zatím není schválený a vedení města preferuje 60. Aktuálně platí v úseku od křižovatky Kněžské a od Bojářské ulice po mimoúrovňové křížení s Žabovřeskou ulicí 50. Teď už Lenz a Rita Ora na Free Radio.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Crazy Town a Butterfly z roku 2000 na Free Radio právě doznívá. No a my jdeme na další muziku. Přichystání jsou Gigi D'Agostino, Marnek a Luganoj. Tak je Fisher a Rain. Nebo spojení Gotě a Kimbra, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké pondělí a začneme bohužel smutnou zprávou. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil i erotickými romány Playgirls 1 a 2. Ve středu nastane zatmění slunce, které bude možné pozorovat na velké části severní polokoule. Viditelné bude i z České republiky. Zatmění má trvat zhruba hodinu a 7 minut. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Za úplným zatměním ale bude nutné vyrazit do zahraničí. Nejlepší pohled na něj bude ve Španělsku. U severoslovenských Turan včera medvědice napadla a zranila 42-letého muže. Členové specializovaného týmu ji i se dvěma mláďaty zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše. Skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu ji ale nenašli. Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barům Čech Rally Zlín dohlížet 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Brno Sokolova ulice u fotbalového hřiště, tady se srazila dvě osobní auta v Tilhonově ulici na křižovatce se Zlínskou. Se střetlo osobní auto s dodávkou. Bourá se i na Poříčí a tou křižovatky s Heršpickou. Tady došlo ke srážce osobního auta s motorkou a v Modřicích před nájezdem na D2 blokuje provoz. Nehoda, i zde počítejte se silným provozem a kolonou.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Aktuálně měříme 30 stupňů v Brně, ještě by nám to na těch 34-35 mělo vystoupat. Na zítra se ochladí, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 29 stupňů. Teď už Gigi D'Agostino, Marnek a Luganois.

0: Free Radio. Žijeme Brnem. Dneska se od 16 hodin slavnostně otevře nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Na místě, které bylo dříve nevyužívané a také zanedbané, vznikl nový prostor pro pěstování, setkávání i odpočinek. Zahrada vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce anebo bylinky. Tak ať se daří, teď už Gotě a Kimbra.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Free Radio 107 FM.

0: Posuny na fríčku ve 12 hodin 54 minut. Jdeme na muziku. Za chvíli už Felixiano Show. Budou to i D.O.D. a Izbizu. Nebo Lučenzo, já se těším zase zítra. Za chvíli už Kýťa Kolibová.
1: Free Radio 107 FM.

Tak Snoop Dogg společně s Davidem Guettou se nás pokusili pořádně zapotit, ani se nemuseli moc snažit, že vzhledem k těm teplotám venku. Zas na druhou stranu, kluci to určitě nemysleli, takže nás budou potit v horku, ale nějakým tanečkem. Tak možná i přesto, jaké počasí, jste si nějaký takový svížný taneček dali. 13 hodin 7 minut k tomu na Free Radio připravená novinka od DOD Easy Bizu. Mimochodem nádherná žena, když jsem teďka se dívala na fotky, Easy je nádherná kočka. Tak v tomhle spojení v hitu Careful, věřím, že se vám budou líbit oba. Galantis 5 Seconds of Summer přihodíme Floridu a za chvilku budeme opět společně procvičovat jazyčisko. Ano, jazykolámek připravený, tak buďte u toho i vy, ať společně trénujeme. Free Radio. Hudební novinky.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A já jsem si pro vás dneska připravila něco krátkého, co si všichni zapamatujeme jednoduše a věřím, že se vám to i do té pusy nějak pěkně poskládá. Dnešní jazykolam zní takto. Má, já, jojo, jo. Takže je tam otázka a ještě odpověď, aby toho jájování a jo nebylo málo. Tak ještě pojďme na to několikrát pomaleji a pojďme se soustředit i na to, kde je krátký a kde je dlouhý. A tak začínáme. Má, já, jojo, jo. Má, já, jojo, jo. Tak zní to celkem jednoduše. Doufám, že vám to takhle

0: Při pondělku sedne a že to zvládnete i víckrát za sebou, co nejsvižněji. Pojďme ještě párkrát pomalej, věřím, že už si to pamatujete. První otázka, pak odpověď. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Tak už to máte, přátelé, je to v té puse, je to soustředění, který si teďka užijeme aspoň ještě půl minutky. Tak jdeme na to, já se potřeba zase hluboka nadechnout, abych to zvládl udýchat. A kolikrát to zvládnu a co nejrychleji bez přeřeknutí. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. Máma... Má. Tak dobrý, tak čtyřikrát by to aspoň šlo. Snažila jsem se co nejrychleji, možná to byla zbytečná, zběsilá jízda. Každopádně věřím, že to zvládnete dneska taky. Klidně pojďte taky rychle, ať to má nějakou výzvu, ať se snažíme. Má jája jojo? Jo. Má jája jojo? Jo. No tak super, hlavně, že ho má.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadu, toto je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Oh yeah, DJ Sedla a Sahara Rave na Free Radio. Pár vteřin před půl druhou po zpátečce přihodíme za chvíli třeba Bambolero. Dáme i zremixovaný Made You Look. Původně Megatrainer, tohle je Joel Corey remix a k tomu Another Chance. Rok 2001 i ten si připomeneme na Free Radio. Teď o půl druhé mrkneme na zprávy.
1: Sanidej Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sanidej Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sanidejfest.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: To jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Na Lesné se o víkendu po 7 letech znovu otevřelo brouzdaliště vedle krytého bazénu Tesla. Provozovatelé na místě otevřeli i kavárnu a plánují pravidelný kulturní program. Otevřeno by mělo být od 9 do 22 hodin. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů. Německé ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že se situace na německých řekách pravděpodobně nezlepší celý srpen. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý talent si v Americe vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace na výjezdu z Brna ve Vídeňské ulici směrem na Pohořelice. Tady se tvoří kolona v úseku od zhruba z D1 sjezd po odbočku na Modřice. Z Brna na Vídeňské směrem na Pohořelice od sjezdu z D1 po odbočku na Modřice. Tady se tvoří zdržení. Už by to snad ale mohlo za půl hoďky být vyřešené, odklizené. Všechno tam se tak nějak rozjíždí pomalu, ale jistě. Co dalšího nás trápí, tak v Brně Tilhonova ulice na křiž se Zlínskou, tady se střetlo osobní auto s dodávkou. Opatrní buďte taky v Poříčí u křižovatky s Heršpickou, kde bouralo osobní auto s motorkou, tam už by to snad mělo být taky vyřešené, odklizené. No a ještě tu máme hlášené komplikace v Modřicích před nájezdem na D2. Tady provoz zpomaluje nehoda, je tam silný provoz a kolona. Co se týče dálnice D1, tak zdržení teď aktuálně na příjezdu od Prahy do Brna až po 190. zhruba 10 až 15 minut. Jinak hustý provoz naštěstí Brnu zatím nevládne, drží se hustější provoz hlavně kolem centra, koliště, Poříčí, Zvonařka, Jihlavská, ale zatím je to jenom pár minut zdržení.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak nakonec díky tomu, že je zatažená obloha, nebo převážně zatažená, oblačná, zatažená, tak těch 34, co dneska mělo být v centru, teď máme kolem 32, tak je fajn, že jednou se ty předpovědi sekly spíš tím opačným směrem, ale ono to ještě může vyskočit. Teď přes Brno přechází nějaká taková menší dešťová fronta, tak je možný, že sem tam uvidíte nějakou kapku, ale asi nějaký velký dešť nečekejte. Po zbytek dne by pak mělo být převážně oblačné. slunečno, s teplotami maximálně do těch 34. Uvidíme, jestli ještě tohle maximum padne. Zítra do rána by mělo být kolem 17 stupňů. Zítra očekávejte převážně polojasnou oblohu a teploty by měly být příjemné do 28. A po celý tento týden pracovní, skoro až do pátku, to vypadá, že by mohlo být do 30 maximálně. Na víkend zase připeče, ale o tom až později.

0: nás vzal na ostrov, tohle je The Island a my se jdeme společně podívat na čerstvou burzu práce. Hledají stavby vedoucí a taky řezníky a řeznice.
1: Free Radio, burza práce.
0: Hledá se stavby vedoucí na koordinaci a řízení stavebních prací, zajištění materiálového a technického zabezpečení stavby, komunikace s investorem a dodavateli stavby, práce v Brně a okolí. Jaké jsou požadavky minimálně středoškolské vzdělání ve stavebním oboru? Praxi na obdobné pozici, znalost a orientace v projektové dokumentaci, Microsoft Office a AutoCAD, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič. Co nabízí plný úvazek, plat 80 až 100 tisíc korun měsíčně, 25 dní dovolené, notebook, mobilní telefon, služeb. Vůz nástup možný i hned, anebo dohodou. Více info na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky řezník anebo řeznice na bourání masa a výrobu tradičních uzenin. Požadavky, zkušenost v oboru řezník řeznice, týmová spolupráce a spolehlivost. Nabízí plný úvazek, plat 46,5 tisíc korun měsíčně, smlouva na dobu neurčitou, příspěvek na stravování, penzijní pojištění a další benefity. I tuhle nabídku najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
1: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: V kinech je právě teď velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem. Ten postupně svede dohromady čtveřici otců, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali. Divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a měšťák tak zažijí odpoledne, které se rychle vymkne kontrole. Ředitelka školy si je předvolá, aby zjistila, kdo za to může. Podle ukázek to vypadá skvěle a pokud se ptáte, na jaké otce se můžete těšit, tak na Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta, Davida Novotného a Jiřího Mádla v komedii 6 gramů.

0: pátečková pohoda, Roger Sanchez a Another Chance z roku 2001. Co nás čeká dál? Za chvilku tady budou Italo Brothers a Dynamite. Přihodíme taky Dipla s novinkou Cameron with Cope a jejich Would You Still Love Me? A do třetice tady bude taky drum and bassová Sigma a The Corner. Muzika připravená a tipy, kam vyrazit, začínají právě teď. Začneme nakouknutím do divadel.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Pichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
1: Free Radio 107 FM.

0: Zed a Selena Gomez na Free Radio I Want You To Know. Po 14. hodině, co bych chtěla, abyste věděli I Want You To Know? No, co se tenhle týden chystá a že toho není málo. Kam můžete vyrazit, co můžete podniknout klidně i s celou rodinou, co takhle třeba další inline jízda Brnem s Free Radiem. Tak tento pátek už se pro vás další chystá. Budou taky třeba ovčácké slavnosti u Lipůvky a nebo společně mrkneme i na varhaní léto, které se chystá v Brně na Petrově. Tak je toho hodně, ať vám něco zajímavého neunikne, zůstaňte s námi na Free Radio i po 14.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A máme pro vás připravenou další inline jízdu Brnem s Free Rádiem. Srpnová jízda se pojede tento pátek. Sraz je v 19.30 a bude to v Komárově. Bude to jízda takzvaná Brno-Jih, takže si užijete cyklostezku vyasfaltovanou až do Rajhradic. Budete si tomu případně, pardon, i protáhnout. Délka výšky se prodlouží, ale slabší kusy se můžou vrátit už u Olympie a po stezce vrátit zpátky na start. V čem je tahle jízda specifická a jiná, než když si vyrazíte sami? Že vás doprovází hudba, je tam spousta společné zábavy a ono většinou, když to vykyde v nějaký větší bandě, tak je to takový celý pohodovější a příjemnější. Sraz je přímo u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici naproti Lidlu. Tamní parkoviště v 19.30 s tím, že ve 20 hodin se vyrazí. Cesta je zhruba na hodinku, s tím, že to není žádný závod, žádná rychlá zběsilá jízda, naopak pohodička, kdy se ta rychlost přizpůsobuje spíš těm pomalejším. No a jinak tam kromě hudby pro vás bude taky policie připravená, tak aby razila cestu tam, kde to nebude po cyklostezce, ale pojedete po silnicích, aby to byla velká těžká pohodička. No a jinak samozřejmě, co mít sebou, tak helma, že pro děti povinná, u dospělá velmi doporučená. No a protože už se dojíždí úplně za tmy, tak určitě si vemte nějaké osvětlení. Připomínám, tento pátek 19.30 parkoviště u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici. Moc se na vás těšíme.

0: bylo pro všechny krásné holky. Sean Kingston a Beautiful Girls z roku 2007 a Brno je plný jenom krásných holek, takže to bylo pro všechny, co jsou na doslech. 14 hodin 27 minut, co dál, za chvíli třeba Deoro, Meka je můj bien. Těšit se můžete taky na Mirianu Conte a její hitovku Kant. Ano, třetice přihodíme další pohodovku s pátečkovou Gorillaz. Dvě minutky zbývají do půl třetí na Free Radio, připravená Peťa a zprávy.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Každý už tam bude.
2: Přestaň, štíl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Dnes se od 16 hodin slavnostně otevře nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Na místě, které bylo dříve nevyužívané a zanedbané, vznikl nový prostor pro pěstování, setkávání a odpočinek. Zahrada vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil také erotickými romány Playgirls 1 a 2. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně a vyhověl tak podnětu dětí země. Přístav pro 80 rekreačních lodí měl být podle plánu ředitelství vodních cest hotový v roce 2028. Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Hodoníně, měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53.77 zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství Evropy v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně na Burjanově náměstí bouralo auto s omezením, počítejte taky v Tilhonově ulici, kde bouralo auto s dodávkou, tam by to snad mělo být brzy už vyřešené. Na D2 první a poutý ve směru na Brno, tady v koloně se stala nehoda osobního auta s nákladním, počítejte se zdržením dálnice D2 na příjezdu do Brna, první a poutý kilometr. Ve směru na Vyškov u Brna 194. dálnice D1, tady se stala nehoda dvou kamionů, i tady se tvoří kolony 194. u Brna ve směru na Vyškov. Tak tady na to dávejte pozor, co se týče dalšího případně hustého provozu, tak kromě dálnice D1 a D2, kde na příjezdu do Brna, ať už jedete od Prahy nebo od Bratislavy, se to štosuje zhruba na 10 minut, tak to zatím v Brně vypadá celkem dobře, husto je akorát na Kolišti, Poříčí a Zvonařce.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jsem to zakřikla, no jo, já vím. 32 před hodinou, teď ale vzhledem k tomu, že opět vysvětlo slunce, tak už máme v centru města Brna kolem 34 stupňů, ale mělo by to být taky dnešní maximum. Po zbytek dnešního dne převážně polojasno, k večeru možná více oblačnosti, do rána teploty kolem 17 stupňů, zítra opět převážně polojasná obloha a teploty maximálně do 28-29. Ve středu a ve čtvrtek by měla být úplně jasná obloha s tím, že po ránu bude po dlouhé době velmi chladno, nebo velmi tak jako příjemně na větračku, kolem těch 13 stupňů. Přes den pak středa a čtvrtek vydrží opět do nějakých 28, až od pátku se to zase začne zvedat směrem k tropické 30 i nad tu tropickou 30. Ale vypadá to, že víkendem by takovýhle horka snad mohly na nějaký čas skončit. Deoro, Meka je můj bien, za chvilku Jennifer Lopez, přihodíme Lokiho vtípek a společně se podíváme na dvě události. Jedno je varhaní léto a druhý ovčácké slavnosti. Tak zůstanete s námi, tipy kam vyrazit.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Užít si kulturu, brněnskou památku, kde je příjemný chládek a navíc něco k tomu jako bonus. Tak to je varhaní léto na Petrově. Letní měsíce v Brně jsou tradičně spojené právě s tóny varhan a skoro každý týden je připravený nějaký speciální koncert. Tento týden to bude ve čtvrtek 13. srpna varhaní duo Ulrich Tyson a Barbara Pibernik. Tak pokud byste se chtěli mrknout právě do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla, je to za dobrovolné vstupné, prostě přijdete a užijete si koncert, který je pro vás připravený už tento čtvrtek v katedrále svatého Petra a Pavla, a to od 19 hodin. Tak se přijďte příjemně schladit a naladit právě na tuhle kulturní notu.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bob.

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
0: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Kamera zit.
1: A co takhle na ovčácké slavnosti? Tradiční celostátní akce pro chovatele ovcí a koz s programem zaměřeným nejen pro chovatele, ale i pro obyčejné návštěvníky z Lobice. Z Lobice u Lipůvky budou hostit tuhle akci, prosím pěkně, v sobotu 15. srpna od 10 hodin až do večera. Se můžete těšit na výstavu plemen ovcí a koz, ukázky pasení se psem, přípravu spolupráce s rokem s pastevcem, přehlídku plemen ovčáckých a pasteveckých psů. Bude se soutěžit o haluškového krále, možná se zapojíte. A součástí taky cymbálka a rachlíci a kamarádi, takže i o hudební doprovod bude postaráno. No a pokud si říkáte, jestli tahle akce je vhodná i pro děti, tak rozhodně. Bude tam skákací hrad, malování na obličej, zábavná hra, dílničky, ukázky zpracování vlny a mléka, prezentace řemeslníků, prodej na stáncích. No, bude to tam určitě pestré a určitě si to užijí nejenom dospěláci, ale i děti. Takže tuhle sobotu 15. srpna z Lobice u Lipůvky od 10 do 20 hostí ovčácké slavnosti.

0: zní Pohoda z roku 2001. Gorila se vrhli na vlnu 107 FM a za chvilku je vystřídá Sara Perchetti Amo. DJ Matrix a Carolina Marquez, k tomu novinka Utopia. Taková diskotéková kaskáda, kterou doplníme taky Benny Benassi Bros. Je to spíš Benassi Bros, protože Ben je jeden brácha a druhý je druhý. Každopádně Benassi Bros společně se zpěvačkou Dany a hitovka z roku 2005. Every single day. 4 minuty zbývají do 15. hodiny. Za chvilku tady pro vás budu mít frajera. Možná lůzra.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: but I want another cocktail.
1: A na Free Radio po 15. hodině popřejeme dnešním oslavencům. 10. srpna slaví Vavřinec. Tohoto jména, nositele tohoto jména já osobně neznám. Možná ani vy nebudete znát, pokud nějakého Vavřince, ale přece jenom znáte. Tak je to velká vzácnost a určitě si ho považujte a dneska mu nezapomeňte popřát. No a dneska 10. srpna slaví taky narozeniny moje švagrová Jitulka, která má narozky taky moc. Přejeme všechno nejlepší, ať je zdravá, šťastná, spokojená holka a přihodíme k tomu třeba novinku od Topic Becky G, Sorry Papi, bude tady Pitbull do žaket a Groove Through Adversity. No a k tomu všemu se podíváme dneska na frajera. Já to tak vidím dneska spíš jako pozitivně při pondělku naladěný, už tak bývá pondělí náročný. Podíváme se společně na jednoho vlastně hudebního, dá se říct kolegu z branže, který dělá něco výborného pro spoustu lidí po celém světě a souvisí to s vodou. Tak za chvilku si řekneme, kdo to je, co dělá, jak přispívá, jak pomáhá a proč je frája. Po 15. s Free Radiem.
2: Free Radio. Hudební

0: kamarád na Free Radio Be Mine. No a přesně ve čtvrt na čtyři tady pro vás mám frajera a rovnou dva.
1: Frajer nebo loser?
0: Já jsem teda říkala, že je to borec z hudební branže, to jsem se trošku sekla. Mr. Beast, i když to tak zní a připomíná mi jednoho hudebního producenta, tak je americký youtuber, internetová osobnost, podnikatel, filantropa. Spojil se ještě s Markem Robrem, americkým youtuberem, inženýrem, vynálezcem a pedagogem. A tihle dva, takový, dá se říct, takové osvětové osobnosti, se rozhodli pomáhat lidem, kteří nemají přístup k pitné vodě. A se svou iniciativou Team Water za pouhý rok pomohli zajistit čistou pitnou vodu více než 225 tisícům lidí. Projekty pomáhají v Tanzánii, v Kenii, v Brazílii, ve Rwandě i v USA. Nové studny, solární čerpadla a vodovodní rozvody tam, kde dřív chyběly. A to je teprve začátek. Do roku 2030 by tihle dva borci chtěli zajistit bezpečnou vodu pro 2 miliony lidí na celém světě. Asi tušíte, že s tou vodou to není žádná sranda. Teď jsem zrovna googlila nějaký čísla a k bezpečnému zdroji pitné vody nemá přístup, a to se podržte, více než 2,2 miliardy lidí na celém světě. Ano, my patříme mezi takovou tu smetánku, takovou, já říkám, šlechticové světa, který si kdykoliv můžou otevřít kohoutek a dát si v pohodě pitnou vodu, s tímhle my problém nemáme, případně si koupit, je k tomu prostě přístup jako úplně permanentní. Važme si toho, opravdu tenhle problém je, přetrvává a pitná voda není samozřejmost pro 2,2 miliardy lidí, což je jako ohromné množství. A Mr. Beast a Mark Robr se rozhodli, že s tím něco udělají. Takže tihle dva pánové dneska, přátelé, to jsou frajeři. A posíláme hitovku Kaskády Utopie nejenom těmhle dvěma frajerům, ale mrkneme se společně i do apky Free Radia, kde mám vzkaz. Známe všichni sportovce Vavřince Hradilka, českého kajakáře, tak mu popřej v éteru. Tak jo, já jsem ráda, že jsi mi připomněl tohle skvělýho borce, takže Vavřinci Hradilkovi přejeme k svátku a Utopia z Free Radia letí.

0: Italští bráchové Benassi Bros společně se zpěvačkou Dany a tenhle velký mega hit z roku 2005 Every Single Day. Za chvilku tu budeme mít dopravu počasí, no a po půl se můžete těšit na Livingstone. Bude Adam Levin, Good Mood. A do třetice novinka Repeat It. Od Martina Garrixe a Eda Sheerana. 2 minutky zbývají do půl čtvrté, za chvilku doprava.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuálně zdržení a omezení v dopravě kvůli nehodě, která se stala na Burianově náměstí. Další komplikace jsou na dálnici D1 ve směru od Prahy na Brno 191. Tady si dávejte pozor na nehodu 2 nákladních aut. Kolony se ale netvoří, tak buďte opatrní a dávejte bacha. No a taky na dálnici D2 ve směru do Bratislavy od Brna 8. kilometr. Tady je hlášené porouchané auto. Tak tohle jsou mimořádnosti, co se týče hustého provozu, tak klasicky je husto hlavně kolem 196. kilometru. Ať už jedete ve směru od Prahy na Brno, tak i od Vyškova na Brno a dál na Prahu. Teď v podstatě jsou to takové 2 kolony, které se pojí u toho 196. se zdržením zhruba kolem 10-15 minut. Housné provoz i v centru města Brna, teď především v Kolišti, Křenové, Poříčí, Vídeňská, Zvonařská, Jihlavská, taky dost v Bohunicích, kolem Sokolové a Kšírové. Na těchto místech počítejte se zdržením zhruba kolem 5 minut, platí to taky pro Gajdošku, tak pozor na to.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brně 35, no tak zase máme víc, než meteorologové předpokládali, tak bohužel, každopádně tohle už snad bude dnešní maximum. Další dny už by mělo být přece jenom příjemněji, po zbytek dnešního dne polojasno oblačno, do rána by mohlo být i kolem 17 stupňů, přes den maxima kolem 28, ve středu ve čtvrtek do 27, i ty ranní teploty budou stále klesat, dokonce ve středu a ve čtvrtek mohou být i kolem 13 stupňů, od pátku ale pak zase zpátky spíš tropické třicítky. Na Free Radio Livingstone a Nightlight mrkneme i na Telefon Love a společně taky na Moudro, které osvětlí, že takovýhle horka, jaký máme teď, tak byly i v minulosti. A něco zajímavého k tomu.

0: práce s Ondrej Omy a Telefon Love. Za chvilku bude Klas nebo Adam Levin. No a my se společně nebudeme podívat na dnešní moudro a podíváme se do minulosti až do roku 1540.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Sice se teď mluví o tom, že je hrozné sucho a horko a že dřív to nebylo a za nás to nebylo. Jo, tak možná, že za posledních třeba 100 let takový horka, jaký se stupňují a čím dál víc je dnů, který jsou v Brně z okolo 40, tak takhle to asi dřív nebývalo. Ale když se podíváme zpátky do minulosti, kterou si nikdo z nás už nepamatuje, v roce 1540 prožila celá Evropa apokalypsu, kdy fakt jako nepršelo a bylo horko. A taky to poznamenalo všechno možný, ať už úrodu, nebylo ani na chleba, ale taky naopak to třeba pomohlo vínu. Pojďme se na to podívat trošku zblízka. Je to doloženo hned v několika zápisech kronikářů a šlechticů, že prostě v květnu tady tohohle roku 1540 tak nebylo prostě vůbec nic, jenom sucho, prach, spalující žár. A takovýhle horko vydrželo v podstatě až do začátku října, kdy jako to bylo samozřejmě jako velmi zničující. Meteorologové tenhle jev označují jako tepelnou kupoli. Vědci zase tuhle událost jako mega sucho. Dokonce Labe u Litoměřic kleslo tak nízko, že se dalo překročit suchou nohou. Tak jestli nás poslouchají posluchači někde u Labe, tak si to představte, že by to vyschlo až takovýmhle způsobem, že byste se tam mohli procházet. Co je zajímavé, tak kromě toho, že teda drasticky se zvedly ceny obilí, takže i obyčejný chleba byl luxus, co muselo být určitě pro tamní tehdejší obyvatele úplně šílení. Ale naopak víno třeba vykouzlilo úplně jako speciální ročník, který neměl obdoby. A to, že bylo extrémní sucho a moc nepršelo, tak tomu jako ohromně pomohlo. Tak uvidíme, jestli to bude jako v roce 1540, kdy teďka moc neprší. Máme fakt jako sucho a platí to nejen pro Brno, ale Jižní Moravu. Tak jestli to třeba bude mít dobrý vliv na to letošní víno. Na to si budeme ještě muset samozřejmě počkat, ale na hity ne, ty už jsou připravený.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM.

0: pokazit.
1: A my se mrkneme, jak to vypadá dneska s letňáky. Pondělí bývá takový skromnější na počet promítání. Dneska tu máme jenom dvě, ale proč ne? I tak můžete vybírat. Komedie 1,80% na ČSFD, slušný. 6 gramů, je to česká komedie, na kterou můžete vyrazit, a to dneska večer do Skalního Janáčku. Promítat se bude ve 20.30 a můžete se tam těšit na takové hvězdy, jako je Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlat, Lenka Vlasáková, Petr Uhlík a další a další. Takže Skalní Janáček dneska, česká komedie 6 gramů. Pokud vyrazíte v 21 do letního kina Brna středu, je tu pro vás připravený životopisný drama, a to je Keln 75, koncert století. Tohle je prosím pěkně film, který si užijete, a to v kině Brna středu. Rok 1975, Kolín nad Rýnem, 18-letá Vera Brandes, odvážná rebelka z duší producentky, se rozhodne uskutečnit nemožné. Navzdory odporu rodičů a všem překážkám rezervuje prestižní kolínskou operu, aby zorganizovala koncert svého snu. Na podium přivádí jazzového genia, no a už to dál nebudu prozrazovat, ať si to taky užijete. Tak přátelé, životopisný drama, hudební film Keln 75, koncert století, který si můžete užít dneska v kině, letním kině Brna středu, a to v 21 hodin. Tak vyberte, užijte si to, dneska v podvečer nehrozí žádný déšť, takže to určitě bude se suchou nohou i hlavou. Little Sisnora už to tady rozjíždí s hitovkou Limuzín na Free.

0: Novinková spolupráce Martin Garrix a Ed Sheeran Repeat It. Lehce před 16. hodinou tu pro vás ladíme a chystáme třeba houseovou minili a bagabu. Těšit se můžete taky na novinku Meet Again. A se spoustou lásky dorazí taky Sigala s LOAR I Came Here For Love. Takže pěkně zvesela, tanečně budeme pokračovat i po 16. s Free Radio.
1: Free Radio 107 FM.

0: 16. hodině posloucháte Free Radio a nás tento týden čekají velké události, které se budou dít nad hlavou, na nebi. Budou nejenom padat hvězdy, což si myslím, že jsme se tak nějak zvykli, že takzvané Perzeidy budou tak nějak kolem toho 12. až 14. srpna. To jich bude padat nejvíc, tak určitě koukejte na oblohu a něco si přejte. Ale taky tenhle týden bude další speciálnost a to bude zatmění slunce. I o tom budeme mluvit po 16. hodině dokonce s ředitelem našeho brněnského planetária a hvězdárny. Tak i o tom bude řeč po 16. k tomu spousta muziky, třeba Meet Again, Pedro, Came Here for Love a k tomu přihodíme i zremixovanou hitovku.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
1: A my si dneska dáme předělávku jednoho našeho retrokousku. Je to od italské skupiny Corona, The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. Tu hitovku všichni známe velmi dobře. Teď se ale podíváme na remix, kde vládne spíš taková pohodovější houseová muzika a taky možná něco, co je teďka hodně trendy, a to je Saxík. Tak si to pojďte užít na Free Radio právě teď, zremixovaná verze Rhythm of the Night.

Adam, The Rhythm of the Night od Korony, tentokrát ve zremixované verzi, která je 8 let stará, ale rozhodně si myslím, že se to povedlo, že vás to mohlo nějak jako pohodově naladit, pokud to třeba dneska i víc potřebujete. Hedegaard a Arash, Say My Name, před námi taky Taylor Swift, anebo 3 šestky a Paradox.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí. Zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka. 1999.

0: Show, Feel the Flow, tak tohle je hitovka z roku 1999. Paradox od 3:06, 16 hodin 31 minut. Co nás čeká dál po půl? Třeba Switch Disco, Rehab, Sam Feld a Sleep Tonight. Těšit se můžete taky na Rituoru a její Joy. A další kousek přinese taky Mike Candice s hitovkou Where Am I. Tak i tahle novinka za chvilku, teď minutku po půl, mrkneme na dopravu.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace v dopravě v Brně na dvou místech, Kníničská směrem na Bystrc u odbočky na Veslařskou. Tady bouralo osobní auto s nákladním, projíždí se bohužel v koloně. Gromešova ulice za sjezdem z Hradecké, tady máme hlášené auto s motorkářem, nehoda, která brzdí jeden jízdní pruh, tak i na to dávejte pozor. A přece jenom ještě jedna nehoda, která je v Brně v Kounicově ulici u křižovatky s Kotlářskou. Tady bourala dvě osobní auta, tak i tady počítejte s omezením v dopravě. Co nás dál trápí? Tak je taky trasa z Brna na Pohořelice za sjezdem na Modřice, kde bouralo auto s motorkářem, i tady je hlášené zdržení. A pak tu máme i komplikace na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Na 197. a půltém je tu nehoda, kolona má, pardon, zhruba kolem 3 kilometrů. Tak toto jsou aktuálnosti, 3 nehody v Brně, je toho celkem dost. Kníničská, Gromešova a Kounicova. Na těchto místech určitě počítejte s aspoň drobným zdržením. Jinak, co se týče Brna, tak to jede celkem plynule až na takový ty klasický tahy, ať už Koliště, Křenova, Dornych, Poříčí, Zvonařka, na těch místech je hustý provoz a zdržení pár minut, ale jinak by to mělo jet celkem slušně. Kdyby cokoliv dalšího, přidejte na naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: A tento týden, co se týče jako všedních dní, tak takhle perný den kolem 35 stupňů by mělo být dneska naposledy, další dny se ochladí. Ranní minima budou kolem nějakých 17 stupňů, zítra přes den do 8:29 a převážně dopoledne skoro jasná, odpoledne polojasná obloha. Ve středu a ve čtvrtek budou ranní teploty ještě nižší, dokonce kolem 12-13 stupňů, přes den maxima do 28. No a od pátku to už se to zase začne zvedat směrem k tropické 30. A jak jsem slíbila, podíváme se společně taky na zatmění slunce, které nás tento týden čeká. Tak ať vám to neunikne, zůstaňte s námi s Free Rádiem a taky hitovkou Sleep Tonight. Why?

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes! To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio. 25 years of my life is still trying to get up that great big hill.

0: na obloze bude tenhle týden spousta podívané, nejenom padající hvězdy, takzvané Perseidy, ale taky zatmění slunce. To se chystá ve středu večer. Jak to konkrétně bude probíhat, co si na to vzít, kam koukat, tak o tom nám řekne víc sám ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Tak povídejte, přehánějte.
1: Ve středu 12. srpna večer, pokud bude pěkné počasí, uběhněte na nějaký vysoký kopec, kde je dobrý výhled směrem na západ. A podívejte se na částečné zatmění slunce. Úkaz začne zhruba v 19.15 a skončí kolem 8:45, samozřejmě podle toho, jaký bude výhled na oblohu. Pozorování toho úkazu nepotřebujete nic speciálního, pouze si musíte oslnivé slunce vhodným způsobem zeslabit, například pomocí takových těch speciálních brýlí. Něco složitější to je pozorovat daleko ledem, tam je potřeba speciální filtr.
0: Děkujeme za info a nalákání zatmění slunce a Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Tak slyšeli jste, tuhle středu 12. srpna, začne to v 19.15 a nějakou necelou hodinku a něco, tak bychom mohli pozorovat zatmění slunce. Jev, který nebývá až tak častý, tak jak jste slyšeli, vyběhněte na kopeček, koukejte na západ a moc si to užijte.

0: Free Radio.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Tento týden nebude zajímavý a pestrý jenom na obloze. I tady na zemi v Brně se toho bude dít hodně. Od pátku do neděle velká událost první svého druhu brněnské hody, kde se budou účastnit stárci, a to z celého Brna, v podstatě 23 městských částí, to je skoro celé Brno. Takže věřím, že přijdete a podíváte se na Svoboďák, kde folklor bude žít ve velkém. No a další velká událost od pátku do neděle, taky mýty opředená obrana Brna proti Švédům. To připomene tradiční den Brna, protože si takhle významná událost zaslouží pořádnou oslavu, tak právě to budou 3 dny v kuse. Od pátku do neděle 14. a 16. srpna budete si moct ponořit do historie přímo v centru města Brna na Špilberku a na Kraví hoře, kde se uskuteční rekonstrukce bitvy. Chybět nebude oblíbený pochod obou vojsk středem Brna a na Špilberku. Bude připraven bohatý program, včetně historického trhu. Pokud už vážíte cestu na Hradní kopec, tak nevynechejte výstavu 1645 Brno v obležení. Jedinečná expozice přibližuje, jak 30-letá válka zasáhla moravskou metropoli, a to formou příběhů jednotlivých Brňanů i vojáků, kteří město obléhali. Tak já myslím, že od pátku do neděle, když půjdete do centra města Brna, tak to bude opravdu velmi pestré, protože se tam tak nějak jako budou kolem sebe motat 2 skupiny, jak historická událost ze 17. století, tak i folklor a připomenutí našich předků, jak to my umíme teď v těch krásných krojích roztočit a užívat, tak to věřím, že si užijete i se samotnými stárky a stárkyněmi.

0: 16 hodin 58 minut, The Blessed Madonna už chtěla začít hrát, ale samozřejmě musíme prvně přivítat Lukáška, ahoj.
1: Ale krásné odpoledne, ale krásné ahoj. Odpoledne, ale pojďme si to rozebrat, co jsme to teďka měli
0: ale
1: za kraťourinkou ukázečku,
0: stalo,
1: no pojďme se k tomu
0: bylo?
1: Vrátit. Počkej, byla to jakoby rychlá ruka, anebo pomalá myš?
0: Pomalá ruka.
1: Pomalá ruka.
0: No, jistě mají chyba, no. Ale už je to zpátky, The Blessed Madonna za chviličku
1: bude. Ale jako
0: bude.
1: Nebýt mě, tak by si toho ty lidi nevšimli. A já klasicky kamarádsky, když jsem zaslechl chybičku, tak to musím zdůraznit.
0: Pojďme to pořádně proprát, no jasný.
1: Moment, co jinak, co pondělíčko, všechno
0: prostě,
1: v pohodě u tebe?
0: Prostě, u mě všechno v pořádku, doufám, že u tebe taky.
1: Ano, taky.
0: Však je v pořádku.
1: Vrátil se mi kamarád.
0: Vrátil se ti kamarád?
1: Ano, ano.
0: Jako z nějaký, jako po dlouhé době?
1: No, ne, takhle. My jsme měli, jak se to říká hezky česky, byli jsme vepři.
0: Aha.
1: My jsme byli vepři.
0: No.
1: A dneska se za mnou Tomáš stavil k baráku, dali jsme řeč na parkovišti a já jsem si řekl, že bych to mohl dneska říct do rádia, protože je to věc z mýho jako života, zákulisí a zajímalo by mě, jestli to lidi mají podobně, jestli třeba, když se takhle jako rozhádají s kámošem, jestli se pak dají dohromady nebo ne.
0: Počkej, ale zrovna s Tomášem, to je tvoje taková skoro nejka, ne?
1: No, ne skoro, ale úplně nejka.
0: Ty,
1: jako
0: jo.
1: Fakt jako celoživotní kamarád, no
0: ty
1: a zaskřípalo
0: no,
1: toho,
0: počkej,
1: měli jsme
0: ale
1: nejasnosti
0: tak teďka,
1: a úplně
0: ale v tom
1: ve finále jsme přišli na to, že to byl nesmysl.
0: No teď budeme ale chtít znát možná nějaký podrobnosti.
1: To se asi nehodí detaily,
0: nehodí.
1: No hele, chytli jsme
0: ale
1: se kvůli nějakým věcem.
0: Většinou chlapi se hádají kvůli babám, to v tomhle případě nebylo.
1: Ale v tomhle případě to úplně nebylo. Spíš taková jako snůška nesmyslů. Já jsem udělal věc, jakoby musím to aj přiznat, že jsem udělal chybu, že mě něco nebylo jasné a nechal jsem se jakoby unést domněnkou, jo, kterou jsem si jako myslel, že to tak vyplývalo z té situace, ale vyplývalo to. A tím, že jsem nešel přímo za kamarádem a nezeptal jsem se, ty hele kámo, vypadá to blbě, je to tak nebo
0: no,
1: tak,
0: jasný.
1: Je to A, B
0: takže
1: nebo C?
0: Takže ty jsi udělal nějakou představu
1: tak,
0: a žil
1: on,
0: jsi
1: a on na to reagoval tak, jako že no. Hele, tak když si o mě lidi myslí toto, tak já to prostě nebudu řešit vůbec.
0: Takže,
1: jo, takže
0: oba dva takový,
1: no,
0: takový jsme, hrdý hele, ega, mužský ega.
1: A dneska to ze mě spadlo a jsem za to hrozně rád, takže bych Tomášovi klidně poslal nějakou písničku, protože je to,
0: doufám,
1: je to pro mě
0: to
1: důležitý, víš, já jsem byl jako pak z toho takový nesvůj nervózní a chtěl jsem se pak třeba ve Freeboxu zeptat lidí,
0: ano.
1: Jestli mají třeba podobnou zkušenost a podobný zážitek. Ty máš určitě taky, kamarádky.
0: Mám.
1: Krásná odpověď, výborně.
0: To bylo smutný, kdybych řekla, nemám.
1: Vzpomínáš si na to, že by něco takového zažila, že jste se s kámoškou
0: já si myslím,
1: prostě
0: že jsme
1: pokočkovali.
0: Se takhle jako hašteřili, teď nechci to nějak zhodit, ten váš jako konflikt, ale jako spíš to bývávalo za školních let, tam
1: ano.
0: To bývaly jako hádky a s tou jasně. Se nebavíme, s tamtou se
1: ty
0: bavíme.
1: Ty už jsi v partě.
0: No jasně, to byly i slzičky, to mě bývalo strašně líto, ale teďka takhle na ty dospělý kolena. Asi člověče už se toho tolik jako neděje, možná nějaký takový vibrace probíhaly s jednou kamarádkou, protože jsme každá v jiný trošku etapě života, ale už se to taky vyhladilo. Ale myslím si, že přesně v obou případech a u vás obzvlášť je potřeba podtrhnout komunikace.
1: Ano.
0: No.
1: Já souhlasím.
0: A to je v podstatě řešení každé situace. Ať už je to přátelský vztah, nebo milenecký, nebo rodinný, nebo jakýkoliv, tam, kde není komunikace, tak to prostě nemůže
1: fungovat. A ještě
0: fungovat.
1: Jedna asi věc můžu doplnit, neodkládat.
0: Hmm.
1: Já jsem otálel, myslel jsem si a ve mně v hlavě kynuli pak myšlenky nesmyslným způsobem a nesmysly a dopadlo to tak, že prostě neodkládat hned, se vám něco není jasný, nezdá se vám přijít za kamarádem zeptat se, hele kámo, jak to je.
0: Dneska to bylo přátel taková vážná nota a ještě mi tady začíná hrát Mercy, což je soucit a my s tebou soucítíme, Luky, tak jdem na to.
1: Jdem na to.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Dámy a pánové, vážení a milí posluchači, je to dobrá muzika ze Spojených států amerických, konkrétně Kesha a její novinka Origami. 7,5 minuty po 17. od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a jsme na startu Freeboxu. Co jiného než muzika. Pojďme si užít songy na přání, vy vybíráte buď pomocí sociálních sítí, můžete nás čekovat na Facebooku, na Instači nebo můžete napsat klidně i přes aplikaci. K tomu studiová linka 790 107 107, studio@freeradio.cz, což je studiový e-mail, kam posíláte svoje pozdravy, gratulace, přáníčka, žádosti a muziku hlavně. No a samozřejmě já do toho. Takže super muzika a taky super zábava. Začínáme dneska s Pitbullem, Pitbull a Jason Derulo, novinka Privacy, k tomu taky The Colors z Itálie, Un ragazzo a další hity už samozřejmě podle vašeho výběru. Krásné odpoledne. Free Radio. Hudební

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Les.
0: Freebox. Volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.

0: Pondělní odpoledne, Free Radio 107 FM, Freebox s Lukinem, songy na přání a teď na okamžik odbočka, taky za dopravou a za počasím. Free Radio stále s vámi a to samozřejmě i na cestách. Mrkneme se na to, jaké hity nás čekají, například Believe Shooting Stars, Rehab a Mufasa. O další muziku se postaral někdo z vás, mám tady první vzkazy, první objednávky do dnešního Freeboxu. Dobrý den, pane Lukáši, a to je mi milé oslovení. Dobrý den. Dobrý den, pane Lukáši, zahraj k nám na zahrádku Low Rider, je to pro Žovku a taky pro Radima. Díky, ladíme poctivě. Tak umet Oskan tady chvilku nebyl, dáme Low Rider. Low Rider knows every street, yeah. A do třetice taky James Hype a Bobby Harvey. Waterfalls za okamžik v éteru Free Radio. Muzika připravená, teď už rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Začínáme komplikacemi na Kněžické ulici, je to směrem na Bystrec u odbočky na Veslařskou, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v koloně. Další komplikace, Gromešova ulice v Brně, je to za sjezdem z Hradecké, tady se střetlo osobní auto s motorkářem, projíždí se jedním pruhem, buďte tam opatrní. Na Kounicové ulici u křižovatky s ulicí Kotlářská, tady bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením dopravy. Na trase z Brna na Pohořelice, za sjezdem na Modřice, tady se srazilo osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením a s komplikacemi v této oblasti. Dálnice D1, 191. kilometr směrem z Prahy na Brno, tady se srazila dvě nákladní auta, kolona se tam prý zatím netvoří, ale buďte opatrní. Dálnice D2, 8. kilometr ve směru na Bratislavu, tady stojí porouchané auto, dávejte tam prosím vás pozor. A k tomu ještě krátké upozornění, máme tady komplikace, které, a ty už jsou pryč, takže poslední upozornění už nám zmizelo, takže aspoň jedna dobrá zpráva. Velká kolona aktuálně na jihu Brna, počítejte se zdržením v okolí Zvonařky, taky vás drží ulice Poříčí. Měli jsme krátkou kolonu na Jihlavské, na Hřpické, ta už je aktuálně pryč, ale zdržení očekávejte tak, jak jsem říkal. V okolí Poříčí, v okolí Zvonařky, krátká kolona vás čeká i na Křenové ulici a delší čekací doby aktuálně hlásíte na Kolišti. Tam teda hodně trpělivosti, podobně jako na Kněžické ulici. Aktuálně by to mělo být z dopravy vše. Ze studia Free Radio přejeme hlavně šťastnou cestu a bezpečný dojezd. Pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: 34,5 stupně aktuální teplota, kterou tady vidím ve studiu Free Radio. Samozřejmě to půjde pomalinku dolů, ale opravdu velmi pomalinku. Kolem 20. večerní stále teploty na 29 až 30 stupních a nejnižší noční teploty dneska mezi 22 a 18 stupni Celsia. Zítra očekáváme z počátku dne polojasno a na večer méně oblačnosti. Teplotní maxima zítra 28 až 30 a noční teploty opět mezi 16 a 18 stupni.
1: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, Free Radio je poblíž a posíláme do éteru muziku, která vám pomáhá k tomu, co děláte. Někomu to pomáhá na cestách, při řízení, někdo třeba vaří, někdo ještě pracuje, bohužel o půl šesté, jako o život. No a k tomu ideální muzika, aby vám to šlo lépe od ruky. Teď se zeptám na telefonní linku, kdo pak je tam? Halo, halo.
1: Čau, kukuš, Martin.
0: Ahoj Martine, přeju ti krásné pondělí odpoledne, jak to prožíváš dneska?
1: O, jsem to pokutu dobrý, jo.
0: Dobře, děkujeme za informaci. Pokuta
1: to
0: za co?
1: Řekl, takhle ti to řeknu, já jsem ráno dojel a našel jsem si, že tam je značka, která zakazuje, že od toho dne se tam nesmí parkovat, no, tak v 11.36 a spáno, kde nesmíte parkovat.
0: Občas.
1: Občas
0: se to stává tyhle věci. Takže na značky opatrně, taky upozornění pro ostatní posluchače. Vždycky, když večer dojdete unavení, tak aspoň při odchodu od auta mrkněte, kde to auto v podstatě stojí. A jestli nestojíte na nějakém zakázaném místě, ať vás to nestojí penízky, jako tady Martina. Marťas, tak cena útěchy dneska, písnička, co vyberme?
1: Timmy Trumpet Narko.
0: Dobrá, dáme Timmy Trumpet Narko. Máš tam pozdrav pro někoho? Třeba nevím.
1: Pro všechny úvody, pro všechny vříčkaře i pro tebe.
0: Třeba pro městskou policii bys mohl zahrát, nebo tak.
1: Do Kyjova, hlavně do Kyjova.
0: Díky, měj se krásně, posílám ti muziku, ahoj.
1: Čau.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň, štíhá mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

0: Aktuálně novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio. Freeradio. 107 FM.

0: Free Radio.
1: Pondělní podvečer na Free Radio a k tomu samozřejmě Free Box a songy na přání. Za námi Showtech, Vasy, Satisfied a my se podíváme na bomby, které jsou pro vás připraveny krátce před 18. večerní. Je tady novinka ze Spojených států. Duo Sophie Tucker do hitparády naskočilo s peckou Barcelona. O další muziku se postarala Anička, napsala mi tady krásný vzkaz. Ahoj Luky a pěkné pondělí i tobě. Mohl bys zahrát něco od Swedish House Mafia, výběr nechám na tobě. Mějte se na fríčku pěkně, zdraví vás Anička. Aničko, děkujeme. Swedish House Mafia a taky John Martin Save the World a k tomu ještě Italo Brothers Kings and Queens. Takže další hity připravené taky pro všechny krále a královny a taky pro všechny princezny a pro princátka, co ladíte 107 FM. Užívejte Freebox naplno. Sophie Tucker, Swedish House Mafia nebo Italo Brothers.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem na 107, taky všem na internet a všem do naší aplikace. Ladíte Freebox s Lukinem. V kalendáři dneska 10. svátek slaví Vavřinec. Přejeme všechno nejlepší. No a ve Freeboxu už teďka 4 minuty po 18. další kousky a další objednávky. Cut the rule na Move Your Kedera, novinka, kterou si dáme právě teď i hned po krátkém přehledu novinek. Potom skočíme za Darou. Dara, další objednávka. Zdraví Michala Bajkero, Slíšeň, prosím o zahrání Dary Bangaranga pro tebe a taky pro všechny taxikáře. Děkuji. Tak zdravíme taxikáře a všechny možné taxislužby. Dara Bangaranga je připravená a pak tady mám pozdrav ještě od Filipa. Filip napsal: Zdarec Lukajdo, šlo by prosím dneska zahrát novinku Hard to be Humble od Mikolase. Pokud nemůžeš tu novou, zahraj jinou od něho. Díky a měj se. Zdraví Filip. Tak já moc krát děkuji za všechny vzkazy a objednávky a muzika už letí k vám. Krásné odpoledne, fríčkaři.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Lučenzo.

Klikala muzika, Free Radio 107 FM, pondělní odpoledne, lomeno podvečer, už před 7, čtvrt na 7, dá se říct podvečer. Díky, že posloucháte, díky, že ladíte, doufám, že většina z vás už má dneska pracovní povinnosti za sebou.

0: Ladíte Freebox a Free Radio, hudební výběr od Vendy, Avicii a Dante Minsky. Hey Brother, Vendy napsala krátký vzkaz. Ahoj Luky, můžeš zahrát prosím Hey Brother od Avicii, moc mi ten člověk chybí. Děkuji, s pozdravem fríčkařka Vendy. Vendy, děkujeme, rádi jsme zaspomínali taky na tuhle muziku, nebo zaspomínali spíš na Avicii přímo. Hey Brother za námi, před námi další objednávky, mrkneme se přímo do aplikace Free Radio. Je tady krásný vzkaz. Dobrý podvečer, prosím pro všechny hráče Imagine Dragons Enemy. Děkuji moc Lukáši Honza. Tak zahrajeme, nevíme teda čeho hráče, ale pro všechny hráče určitě Enemy. Krásný podvečer.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Rádio 107 FM, za námi přáníčko pro všechny hráče, byl to pozdrav od Honzy, Honzu zdravím ještě jednou, za námi Imagine Dragons, JID a skladba Enemy. Pojďme se podívat na skladby, které jsou před námi. Chystám pro vás taky informace z dopravy, z muziky, Fly Project a Mandala. Za malou chvilku na 107 FM taky Benny Blanco a Calvin Harris. A po pohodovce I Found You si dáme další skladbičky na přání. Mám tady pozdrav. Ahoj Luky, tady Lucka, prosím Beníka. Děkuji moc za všechny kolegyně. Tak pro holky s pozdravem taky Ben Kristoval. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Free Radio 107 FM, za což jsem moc rád. Freebox pokračuje za okamžik. Máme 6:30 a před námi informace z dopravy.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Začínáme komplikacemi na dálnici D2, buďte opatrní, D2, 0,5 kilometr směrem od Bratislavy na Brno, je tam hlášená nehoda, havarovalo tam osobní auto. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh, přerušovaná kolona má zhruba 3 kilometry, takže opravdu velkou trpělivost. Dálnice D1, 207 kilometr ve směru z Brna na Vyškov, tady stojí porouchané auto u Kranice, dávejte tam pozor. Další informace je opět dálnice D52, tentokrát 15,5 kilometr směrem na Brno. Tady se stala nehoda, kolona se prý zatím netvoří. Další informace na výjezdu z Pohořelic směrem na Mikulov, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. V Brně na Kněnické ulici směrem na Bystrc u odbočky na Veslavskou, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v koloně. Další komplikace na trase z Brna na Pohořelice, je to za sjezdem na Modřice, tady se střetlo osobní auto s motorkářem, opět počítejte se zdržením. A další komplikace dálnice D1, 191. kilometr směrem z Prahy na Brno, tady se srazila dvě nákladní auta, kolona se zatím netvoří. A D2 ještě na 8. kilometru ve směru na Bratislavu hlásí další porouchané auto. I v této oblasti buďte opatrní a raději nohu z plynu. V centru Brna už nám kolony pomaličku pozvolna mizí. Komplikace z Poříčí a ze Zvonařky už zmizely. Vidím tady akorát poslední kolonku, která ještě tak zůstává viset v okolí Koliště, takže v okolí Koliště ještě silnější provoz, ale je to asi jediné místo v Brně, kde byste aktuálně mohli v centru čekat kolony. Šťastnou cestu s Freerádiem. Pokud máte další info, využijte aplikaci anebo volejte rovnou na Dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v centru Brna aktuálně okolo 35 stupňů, v 8 večer stále 31 stupňů Celsia. Noční teploty by se měly dneska v noci pohybovat okolo 18 až 20 stupňů Celsia. Zítra předpokládáme dopoledne polojasno, večer méně oblačnosti, během dne teplotní maxima a rekordy 28 až 31 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty opět mezi 18 a 16 stupni. Tolik informace o počasí, no a teďka skok jako šipka do bazénu, zpátky do Freeboxu, před námi Fly Project, Benny Blanco a taky songy na vaše přání. Krásné odpoledne, fríčkaři!

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Hrajeme podle tebe Freebox.
4: Neříká Hector, loket v okno. Vypnou a neřeši do hovna. A haters...

0: 17. hodina 54. minutka, za pár minutek už 7. večerní, venku to tak ale vůbec nevypadá, teploty se stále drží okolo 35 stupňů Celsia. Takže dodržujte pitný režim, pokuste se netrávit mnoho času na přímém slunci, schovejte se někam do stínu, puste si rádíko a objednete si song. Další objednávky jsou tady, mám tady krásné pozdravy, přes aplikaci nás zdraví David. Nazdar Luke, prosím Linkin Park, ať nám ta odpolední směna utíká, je to pro všechny, díky David. Davide, zdravím tě na odpolední směnu, nejenom tebe, ale taky všechny, co aktuálně ještě v úvozovkách tvrdnete na odpoledních směnách. Linkin Park, taky Jay-Z. Další objednávka je tady od Tondy. Čau, poprosím In My Mind pro moji dceru. Děkuji moc, Luke, Tonda. Tak Tondo, dceru zdravíme. Mohl jsi napsat jméno dcerky, čověče? Mohli jsme pozdravit přímo jméno, ale takhle asi bude mladá od Tondy vědět. Tak In My Mind. A za malou chvilku taky Sia a Sean Paul. Cheap Thrills. Příjemný poslech a skvělou náladu. Pondělní podvečer Free Radio 107 FM. Lukin zdraví od mikrofonu a Freebox pokračuje.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Muzika, la muzika. Krásne odpoledne ještě jednou všem na 107. Teď prostor pro telefonní linku. Kdo pak je tam? Halo, halo? Halo?
1: Co?
0: Co? Free Radio 107 FM, prosím.
1: Ahoj, Lukášku, to máš Werner.
0: Tome, ahoj. Vypadá to, že seš trošku zaneprázdněnej.
1: Mamka na mě mluvila, víš?
0: Maminka něco potřebovala, no tak to vyřiď pro ně s maminkou, my počkáme.
1: Jo, to už to je vyřízený.
0: Už je to vyřízený. Co potřebovala mamka? Něco důležitýho?
1: Jen, jestli mám prázdnou pecku, protože zítra vyváží plastik.
0: Správně, výborně. Tak chválíme všechny, co odnášíte petky do plastu speciálně a nemáte to jenom tak jako v koši hozený se všema ostatníma odpadkama. No a teďka ale necháme třídění odpadu a necháme tyhle věci stranou. Maminku samozřejmě zdravíme a dáme prostor Tomáši pro tvoji muziku. Co si vybereš a komu zahrajeme?
1: Dneska vybírám Lady Gaga Poker Face.
0: Ano.
1: Dneska bude to pro tebe.
0: Pro mě? Ježišmarja. Děkuju mockrát, děkuju ti Tomášku, písničku posílám a těším se zase příště. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky Lukášku, ahoj.
0: Free Radio 107 FM, songy na přání podle vaší chuti, podle nálady, někdy taky podle energie a podle únavy. A hnedka potom, co si dáme Poker Face od Lady Gaga, od Tomáška, budeme hrát taky pro Kačenku. Ahoj, prosím, Bendíka, Sweet, Kačenka, děkuji moc, Lukášku. Kačenko, za okamžik hrajeme. Super podvečer, fríčkaři. Free Radio, hudební novinky.

0: Muzika na muzika, songy na přání, Free Radio 107 FM, stále s vámi na cestách, při práci, doma, kdekoliv, kde chcete dobrou náladu a dobrou muziku. Za okamžik Ben Kristova o Sweet Chili, což byl hudební výběr, je, myslím, že od Kačenky, ano, Kačenka psala na Sweet Chili, ale Ben musí chvíličku počkat, telefonní linka má přednost. A my se ptáme, kdo je na lince, halo, halo.
1: Lady, gentleman, woman, this is Pajaman.
0: Pavlíku, krásné odpoledne i tobě. Ano, rádi tě slyšíme. Jak se máš, prosím tě? Dobrý dneska všecko. To je André, to je nástup. Krásný, čověče. Jaká je nálada, to se asi ptat nemusím. Slyším, že dobrý na pondělí, náhodou výborný. Zeptám se tě na základní otázku, jaká to bude písnička?
1: Tak, trošku tě vybombím, hele. Já mám dneska chuť na nějaké reggae session.
0: Na reggae?
1: Já mám chuť na Boba Marleyho.
0: Kamaráde, tak to možná mám z Funk Star Deluxe Boba, ale jinak v originále od Boba Marleyho nemám žádnou muziku, co bych takhle zahrál ze zpátečkových petard.
1: Co tam máš tak jako podobného?
0: To se prostě... Kamaráde, tak to musím teďka hodně jako zabrouzat v paměti, abych vymyslel něco podobného, jako je Bob Marley. Napadá mě, když si ráno jsme měli Manu Chao už tady není. Napadají mě potom ještě po Bobíkovi, že bychom dali nějakou zpátečkovou petardu pomalejší, spíš jako rapovou, ale úplně jakoby reggae. Teďka mi nenapadá nic.
1: Dobře, tak tam nejdu.
0: Vyhrál.
1: Rapovou zpátečku.
0: Ano.
1: A co to bude?
0: No, chceš to vědět už teď?
1: Já to chci vědět už teď.
0: Dobře.
1: Já to potřebu naladit.
0: Dobře, tak rapová zpátečka. Bude Coolio.
1: Ježišmarja, no to je super.
0: A ty můžeš vybrat, jestli dáme Gangsta Paradise anebo See You When You Get There. Obě dvě jsou bomby.
1: Já myslím, že výběr je jasný.
0: Tak dobrá, takže Gangsta Paradise.
1: Gangsta Paradise.
0: Je to tam, je to tam. Tak jsme to tak nějak upláceli, je to teda hodně daleko od reggae. Docela si dneska potrápil a vyškolil. Takže teďka už konečně jasná skarba, dáme se Gangsta Paradise od Coolia. Prosím tě, pro koho zahraješ, komu uděláme radost touhle luxusní záležitostí?
1: Tak, já bych to chtěl zahrát samozřejmě mě a tobě.
0: Děkujeme.
1: A všem, co si takhle hobí dneska u bazénku, hele, není kam spěchat, nic nám neuteče.
0: Krásně jste řekl.
1: Týdek.
0: Je potřeba těm lidem vnést trošku klidu, ano, klid,
1: hele,
0: pohoda.
1: Pátek, pondělí vše za doma.
0: Souhlasím, utíká to jako blázen. Přátelé, za chvilku máme pátek, tak si užívejte každý den s Free Radiem, anebo taky s Pavlíkem. Pavlíku, já ti moc krát děkuju. Prosím tě, Coolio, Gangsta's Paradise, všem, co dneska ladí, všem, co si užívají pohodu u bazénku. Ty si užíváš aktuálně také u bazénku?
1: Já si užívám za volantem.
0: Za volantem, já jsem si říkal, že to nezní moc jako šplouchání vody.
1: Já mám tak jako svůj bazének po těle všude
0: možná. Tak prosím tě, osvěžení právě teď na 107 FM taky pro tebe. Pavle, já ti moc krát děkuju za pokec, děkuji za telefonát, jezdí opatrně. No a jestli je to z tvého pozdravu všechno, tak já půjšťám.
1: Půjšťám. Já dám znamení a ty půjšťáš, počkej, já ti dám znamení, jo?
0: Dobře.
1: 3, 2, 1, půjšťaj.
0: Měj se krásně, kamaráde, zase příště, ahoj.
1: Adar.

0: Artemas na Free Radio. Pokračuje Freebox na 107 FM, krásný pondělní podvečer všem do aplikace a taky všem na 107. Za 6 minutek už máme 7:30, na 7:30 bude připraven náš oblíbený šálek legrace, ale já se Lukyho vtípek a do té doby ještě vaše oblíbená muzika. Teď prostor pro Michaelu. Michaela napsala: ahoj Luky, moc prosíme o osvěžení v podání novinky. Jo, takhle, o osvěžení v podání novinky Run Run River. Už jsem ji u vás slyšela, je to skvělá pecka, moc krát děkuji za zahrání. Michaela, tak Miško, David Guetta, Alok a Stick Figure jsou připraveni. Run Run River.
1: Free Radio, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Rokyho vtípek.
1: Mám kamaráda, který svojí ženě po svatbě slíbil, že se bude mít jako v ráji. A opravdu dodržel slovo. Teďka chodí nahá, bosá a žere jablka.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107.

0: pondělní podvečer Freebox na Free Radio, krásně rozjetej dneska, moc krát děkuji za veškeré vzkazy a za výběr muziky a máme tady naši oblíbenou Moving to the Sun. Já se na to těším jako malý dítě na Vánoce. Už jsem si říkal, holky dneska ovládají Freebox, protože tuhle pecku Hugel Alternate, Email Angel, Moving to the Sun vybírá Klárka. Klárku zdravím, napsala si právě o tuhle skladbu, takže Klárko, za okamžik hrajeme a hned na to navážeme dalším kouskem. Tady už to rozsekl Pavel. Ahoj, super rádio, prosím, zahrát písničku Dáme party. Bude to pro Toma a pro mě Na ryby. Děkuju moc, Pavel, Jaroměřice nad Rokytnou. Tak zdravíme i do Jaroměřice nad Rokytnou a klukům za okamžik posíláme jejich oblíbenou petardu Dáme party.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda!
3: Teď už vím, jak na to!
1: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
5: Hrajeme podle tebe.
6: Freebox na Free.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásné heslo taky do Freeboxu. Music is my best friend. Ano, Ala Farben a taky You Notas, Please Tell Rosie. Pomaličku se nám chýlí ke konci Freeboxu. Mám tady ze všech vzkazů všechno vyřízeno a teď ještě prostor pro telefonáty. Na lince Free Radio je s námi kdo? Halo, halo?
2: Karel, přeji krásný podvečer všem.
1: Ahoj Karlíku, krásný podvečer i tobě. Klasická otázka, jaký máš dneska den?
2: No já mám dneska pracovní odpoledne, takže se probírám jako do nového týdně, ne, a začínám opět pracovat, no.
1: Tak, ať to v práci utíká co možná nejrychleji. Co ti pustíme do práce?
2: Takže dáme si DJ Lasa Julia.
1: Jdeme na to, Julia je připravená, komu zahraješ?
2: No tobě a všem, kteří mají naladěno.
1: Paráda. Karle, my ti děkujeme. Příjemnou službu, jak jsem řekl, ať to utíká co nejrychleji. A zase příště tady ve Freeboxu. Ahoj!
2: Děkuju, mě ještě pěkně, ahoj.
1: Tohle jsou tady poslední přání a poslední objednávky z dnešního Freeboxu. Julia, DJ Lasa. Julia, k tomu taky novější kousek Paradise, Aben a James.

0: S vámi loučí Lukáš Bartl a budu se těšit opět zítra. Dneska jste byli skvělí, máte ode mě pochvalu. Na závěr Rio, Južan, Aben, James, DJ Lasa, Julia a tak dále a tak dále. Mějte pohodový zbytek večera a zítra opět spolu ve Freeboxu. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.
1: I wanna I wanna

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Vaší rádio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii.
2: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
1: Free Radio 107 FM.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši.

0: Nevaž se, rozvaž se. Járát játra, ty rát játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase.

0: Aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.